stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

sami půjdeme a milost nad námi. Přes roklevý moly, přes jámy půjdeme